0: už tvoju slobodu do ručníčka vážu.
1: Ja som sa vydala, že budem bohatá, a čilek dostávam buchty do chrbáta.
0: Farár ma sobáši, organista mosí, dala som mu gate akurát.